práce som sa mi pokonaný. Nikde. Zavšem. Totež v valce som sa mi pokonaný.